I live for the underground. I live for the underground.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Money Bank. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením tržet. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Money Bank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Přátelé, dneska se bavíme o penězích, a to o těch pořádných. Podle nové studie, kterou popsal portál space.com, klesly náklady na vypuštění do vesmíru za posledních 60 let o neuvěřitelných 96%. Poslouchejte tohle číslo. V roce 1960 stálo dostat 1 kg na oběžnou dráhu přes 87 tisíc dolarů. Dneska? Necelé 4 tisíce. To je sleva, u které i vánoční výprodej stydlivě couvá. Vědci prostudovali přes 4 tisíce startů a tvrdí, že do roku 2040 by cena mohla spadnout až na 300 dolarů. Hnacím motorem prý byly znovu použitelné rakety, jenže pozor, hrozí kosmické smetí, monopol jediné firmy a napjatá geopolitika. Takže levněji ano, ale ne bez háčku. Držte se u přijímačů, ať vám neuletí

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: Dohrál nám Brazilec Paulinho da Costa, který 16. července 1984 vydává své páté sólové album Sunrise. Paulinho je velice vyhledávaným perkusistou a doposud se jeho práce objevila na stovkách alb. Vždyť pravidelně spolupracuje s Earth, Wind & Fire, dělal na Jacksonově Thrilleru, s Princem, s Vandrosem nebo třeba na soundtracku Horečky sobotní noci.
1: This is a power play.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywood. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Šeptej se po 30 letech vrátilo do kin a letní přehlídka Dust Zome Kino začíná své projekce i v letním kině v Brně. Sky Showtime doručilo třetí řadu kanadské loajality a Netflix nabízí akční duchařský fantasy horor Východní palác. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením trže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6 000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: A kamže to vlastně jedeš?
3: Jen tak. Nebo já vám prostě nikdy nerozumím, o čem se bavíte. A vůbec někdy moc nerozumím.
2: Hele, tamhle padá hvězda.
3: Je, ukaž kde.
2: Tam.
3: Jeno jo. Tak rychle něco si přej.
4: Do vybraných kin se v rámci 30-letého výročí vrací debutový snímek Davida Ondříčka Šeptej. Příběh sleduje 16-letou Anu, která uteče z domova do velkoměsta a během několika bouřlivých dní pozná nejen svobodu, ale i složitost prvních citových vztahů. V hlavní roli se představila Taťána Dyková po boku Jana Muchova, který má na filmu podíl i jako autor hudby, a doplňují je Jan Čechtický, Martin Mišička nebo Kateřina Vintrová. Snímek, který v roce 1996 pomohl definovat generaci tehdejších dvacátníků, teď slaví 30. narozeniny. Kdo preferuje gauč a domácí klídek, Šeptej najdete také online na HBO Max, Apple TV, KVIFF TV, Kanal Plus a DAF Films. Šeptej, generační drama o dospívání, vrací po 30 letech do vybraných kin distribuce Aerofilms.
2: Jsi hrozně naivní, prosím tě, tady se každej stará sám o sebe, ne?
3: Jasné.
2: Jsi vážně z jiný planety, nebo co?
5: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Letní filmová přehlídka Das Sommerkino, kterou pořádá Goethe Institut společně s Rakouským kulturním fórem a švýcarským velvyslanectvím, již probíhá v letních kinech v Praze a nyní rozjíždějí svou brněnskou štaci. Jde o letní odnož podzimního festivalu Das Film Fest a diváky čeká výběr oceňovaných německy mluvených filmů v původním znění s českými titulky. V Brně odstartují projekce v letním kině Brno Střed ve spolupráci se spolkem Noční motýl, kde je na programu mimo jiné dokument Riefenstahl o kontroverzní režisérce spojené s nacistickou minulostí, historické drama Franz inspirované životem France Kafky nebo komedie Bonjour Švýcarsko. Přehlídka pokračuje také v Praze, kde diváci mohou shlédnout kultovní německý snímek Upír Nosferatu s živým hudebním doprovodem a v Ústí nad Labem v kině Hraničář, kde je na programu komedie 2:1. Program Das Sommerkino najdete na stránkách dasfilmfest.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: business as usual is the best way we have to express our faith in your integrity.
1: I thought you handed in your badge.
2: You ready to do this?
3: Hope not to see either of you here again.
4: Novopečená agentka Sabrina se vrací i ve třetí řadě kanadského krimi seriálu Loyalita na Sky Showtime. Hlavní hvězdy Supinder Rich a Enrico Colantoni se vracejí do rolí Sabriny a jejího otce politika, jehož jméno se Sabrina stále snaží očistit, zatímco sama bojuje s limity kanadského soudního systému.

0: 30년 전 그때 일이 궁 안에 다시 벌어지고 있습니다.
1: Na Netflix dorazil jihokorejský seriál Východní palác, mix akce, fantasy a hororu. Příběh se odehrává ve fiktivní historické éře, kde král povolá dvorní dámu, která od narození slyší hlasy duchů, a muže schopného vstupovat do světa duchů a bojovat s nimi mečem. Společně musí odhalit prokletí, které sužuje palác korunního prince, a při vyšetřování narazí na temná tajemství skrytá za zdmi paláce. Recenze chválí atmosférické vizuály a napínavou kombinaci hororu s dobovým dramatem. Východní palác můžete nyní streamovat na Netflixu.
0: Vizionu 보고 없을 줄도 안다 들었어.

Dnes mám pro vás souhrn kinopremiér uplynulého čtvrtku, tedy 16. července. Do kin dorazila dlouho očekávaná Odyssea od Christophera Nolana, epický návrat Matta Damona coby krále Odyssea, který se po trojské válce snaží dostat domů, zatímco mu házejí klacky pod nohy bohové, obři i svůdná Kirke. K ruce má hvězdné obsazení, včetně Toma Hollanda, Anne Hathaway a Zendayu, takže návrat na Itaku trvá pořádných 172 minut. Mexicko-španělská komedie s dramatickými tóny Mouchy sleduje puntičkářskou Olgu, jejíž pečlivě uklizený život naruší podnájemník s malým synem. Nenápadný festivalový klenot o nečekaných setkáních. Ze Skandinávie dorazilo do kin drama Trochu života o dvou kamarádkách, které vyrážejí vlakem napříč Evropou za spontánním životem, jenž se po jedné divoké noci zkomplikuje otázkami kolem souhlasu a osobních hranic. Japonsko-francouzská Ztracená země vypráví o dvou bangladéšských dětech na cestě za rozptýlenou rodinou, zatímco československý Pramen s Aňou Geislerovou otevírá temnou kapitolu socialistického Československa a nucených sterilizací romských žen. Do kin se vrací po 30 letech i český snímek Šeptej Davida Ondříčka s Taťánou Dykovou v roli dívky prchající z domova za velkoměstským dobrodružstvím. A pro milovníky umění je v kinech dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled na život a tvorbu slavné mexické malířky. Tak to jsou poslední novinky z českých kin. Hopk!

0: Noc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ani v pondělí nevynecháváte pravidelný přehled novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Good Inside. Sonic Soul Orchestra, Katy Brown.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Ty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením drže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6 000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průměru

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden odepisovala, kdy se nedařilo především rakouským emisím Erste a Wink. Naopak zbrojovka Čekoslovaků nebo Photon Energy posilovaly. Pomalu začíná výsledková sezóna za druhé čtvrtletí, kdy jako první bude tradičně v pátek reportovat Moneta Moneypenny. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky očekává, že přes meziroční růst provozního zisku by měl čistý zisk Monety dosáhnout stabilních 1,6 miliardy korun kvůli rostoucím opravným položkám na nesplácené úvěry. Zároveň očekává, že Moneta potvrdí svůj celoroční výhled. Trampota také zveřejnil novou analýzu akcí Monety s cílovou cenou 192 korun a doporučením drže. Vysoká dividenda s potenciálem mimořádné výplaty shrnuje Trampota svou analýzu, kterou si můžete přečíst na stránkách Komerční banky. Petr Bártek z České spořitelny se analyticky věnoval ČEZu, když mu zvýšil doporučení na tržet s cílovou cenou rovných 1300 korun. ČEZ uvedl, že po Dukovanech směřuje k 80-letému provozu také Temelín. Jeho Elevion koupil italského stavitele a provozovatele bioplynových a biometanových stanic PTC Biogas. Moneta Moneybank jako první na trhu přišla s vkladomaty na eura a Čekoslova Group zahájila výstavbu továrny na velkorážovou munici v americké Iově. Její společnost Eldis Pardubice také dokončila klíčovou fázi dodávky radarů pro Vietnam. TA Associates prodali 4% akcí Eurovagu. Naopak René Holeček z Colt CZ Group reportoval nákup dalších 6 000 akcí. Ministerstvo financí zveřejnilo svou výroční zprávu o finančním trhu a sněmovna projednala návrh novely o podnikání na kapitálovém trhu. Pohled do makrosvěta. Růst cen v průmyslu v červnu zpomalil. Tento týden se dočkáme vývoje ekonomické důvěry. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: ZUN.
4: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
5: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vracíme 66 milionů let zpátky k tomu slavnému dni, kdy dinosauři měli opravdu vážně špatný den. Vědci konečně upřesnili, jaký typ vesmírného kamene to celé způsobil. Jak popsal magazín Universe Today, mezinárodní tým provedl přesnou analýzu izotopů niklu z jílových vzorků z celého světa. A výsledek? Čikčulubský impaktor byl zřejmě vzácný uhlíkatý chondrit třídy Ornans. Takový, jaký tvoří jen zlomek nálezů na Zemi. Takže dinosaury nezničil ledajaký balvan, ale vzácnost, jakou byste v muzeu hledali marně. Kámen o průměru 10 až 15 kilometrů, který přiletěl až z vnějších oblastí sluneční soustavy. A ta zpráva má i praktický rozměr. Tahle data pomohou předpovídat budoucí srážky a bránit naši planetu. Tak, dinosauři, promiňte za zpoždění, ale konečně máme jméno pachatele. Mějte se pozemsky.
6: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
10: O zero trust architecture.
9: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
10: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
9: Recovery plan. Endpoint detection.
10: Multifaktor.
9: Penetrační test. Log management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: spektakulární podívanou. Vystupuje zde rodinný tým artistů na Visuté hrazdě, The Flying Vasquez, a 17-letý Miguel Vasquez má předvést nejtěžší trik na světě.
1: A feat unparalleled in circus history, a quadruple somersault to the hands of the catcher, Miguel Vasquez.
0: Čtverné salto na zad je snem vzdušných akrobatů už od roku 1909, kdy se poprvé povedlo salto trojné. Od té doby se podařilo provést trojné salto pouze 12 lidem a dva z nich při pokusu zemřeli. Je to teda velká jízda.
1: Ladies and gentlemen, you have just witnessed the most sensational feat in all of circus history.
0: Miguel Vasquez se tak stal prvním akrobatem, kterému se podařilo čtyřnásobné salto na zad s chycením se dalšího létajícího artisty. Získává zápis do Guinnessovky a stává se žijící legendou v cirkusovém světě.
2: What they say was impossible, we made it possible.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 10% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix hraje na city s filmem Navždy srdce rváči a láká na jeho korejskou akční komedii Fond oprav. Criterion Collection zrestaurovalo 90-kovou hru Na pláč a God of War přeobsazuje Kratose. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Everyone thinks teenage relationships don't last. Guess I'm an optimist then.
1: Na Netflixu se objevil celovečerní film Navždy srdce rváči, který uzavírá seriálovou ságu Srdce rváči. Britský snímek natočil režisér Wash Westmoreland podle scénáře Alice Osman, autorky komiksové předlohy a kamery se ujal James Rhodes. Nick a Charlie jsou nerozluční, ale s tím, jak se Nick chystá na univerzitu a Charlie nachází novou nezávislost ve škole, začíná na jejich vztah dopadat tíha vztahu na dálku a objevují se pochybnosti, které vztah vystaví jeho dosud největší zkoušce. Mezitím i jejich přátelé procházejí vlastními vzestupy a pády lásky a přátelství a řeší, jak se vyrovnat s dospíváním. Ve svých rolích se opět potkávají Joe Locke a Kit Connor. Film podle recenze The Guardian rozděluje příběh do 4 ročních období a epilogu a i přes místy dojemné scény působí jako fanouškovský servis podle šablony. Otázka, kterou si snímek pokládá, jestli první láska může vydržet navždy, tak zůstává otevřená k zamyšlení i pro ty, co seriál sledovali od začátku. Navždy srdce rváči jsou nyní ke zhlédnutí na Netflixu.
2: It's like he's there in his mind already trying to stop a mistake that hasn't happened yet. Never you think about the future at all.
3: It's because you were too busy surviving.

Seriálová adaptace God of War od Amazonu přišla o svého Kratose. Herec Ryan Hurst musí opustit roli po vážném zranění na place. Hurst si při natáčení jednoho z akčních triků natrhl biceps a musel podstoupit operaci. Herec mezi tím na roli mstivého spartského válečníka nabral přes 40 kg svalové hmoty, ale zotavení mu potrvá i rok a to se s natáčecím plánem seriálu nedalo sladit. Sony Pictures Television a Amazon MGM se tak rozhodli Kratose přeobsadit, i když to znamená přetočit 4 už hotové epizody. Natáčení by mělo pokračovat v polovině října, jméno nového Kratose zatím studio neoznámilo. Fanoušci ale už typují jména jako Alan Ritchson nebo Christopher Judge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: So what's that supposed to mean?
3: Means what it says. A scorpion does what is in its nature. Take off the hood, man.
2: Why?
3: Because you can't. And it's in your nature.
4: Prestižní edice Criterion Collection přináší na 4K Ultra HD a Blu-ray legendární drama Hra na pláč od režiséra Neila Jordana z roku 1992. Příslušník irské republikánské armády Fergus se během únosu britského vojáka Jodyho se zajatcem nečekaně zblíží a když je voják zabit, vydá se do Londýna vyhledat jeho dívku Dill. S níž ho pak spojí nečekaný a komplikovaný vztah. V hlavních rolích se objevují Steven Rea, Miranda Richardson, Forest Whitaker a Jay Davidson, jehož výkon patří k tomu, co film proslavilo. Snímek se vysloužil pověst filmu, který dokázal propojit nezávislé i mainstreamové publikum a stal se jedním z definujících titulů 90. let díky svému postupnému žánrovému posunu od politického dramatu přes noirový thriller až k intenzivní romanci. Nová 4K restaurovaná verze vznikla pod dohledem samotného Neila Jordana a edice obsahuje disk 4K Ultra HD z Dolby Vision HDR i klasický Blu-ray disk s bonusy. Mezi nimiž je audiokomentář režiséra, nové rozhovory s Jordanem a Stevenem Reou a alternativní konec s komentářem. Hru na pláč na 4K Ultra HD a Blu-ray najdete nyní na stránkách criterion.com.
5: You're being held hostage by the Irish Republican Army. Have you anything to say?
3: Nice to meet you, folks.
6: My pleasure, Jody.
7: Minimum contact with that prisoner, because tomorrow we might have to shoot him.
8: I want you to do something for me.
9: I want you to find her out, see if she's all right.
10: What? If I ran,
11: you won't run.
10: But if I did, you wouldn't shoot her properly in the back.
7: Jody!
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

0: 가족입니다.
1: Na Netflixu můžete zabřednout do jeho korejské minisérie Fond oprav, která kombinuje drama, komedii i krimi zápletku a oproti běžným zvyklostem ji Netflix přidává na platformu postupně. Bývalý šéf gengu zoufale potřebuje peníze a tak si s ambiciozním právníkem vymyslí plán, jak vykrást rezervní fond bytového komplexu, jenže přitom odhalí mnohem větší a hlubší korupci, než čekali. Vykrádání bytového fondu jako záchrana kariéry gangstra, to zní jako plán, který se nemůže pokazit, že? Epizody přibývají postupně podle vysílání korejské televize, takže na finální díl si počkáte až do poloviny srpna. Fond oprav můžete nyní sledovat na Netflixu. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

A já mám pro vás dnes ještě přehled nejlépe hodnocených titulů, které se objevily na streamingu v posledních dvou týdnech. Ačkoliv titulů bylo poměrně dost, té kvality nebo zábavy zase tolik není. Streamingy nás prostě přes léto krmí spíš vatou. Na Apple TV Plus boduje nový krimi thriller Lucky s Anou Taylor-Joy jako podvodnicí, kterou postroskotané multimilionové akci pronásledují FBI i bezohledný zločinecký mozek. Ve stejné službě běží pátá řada britského komediálního dramatu Trying, kde se Nicky a Jason potýkají s příchodem biologické matky svých adoptivních dětí. Na Edison Line si můžete nově pustit dánské životopisné drama Vidíš měsíc Daniely o fotoreportérovi zajatém Islamským státem i oceňovaný snímek Zmizení Josefa Mengeleho v režii Kirila Srebrenikova, který sleduje útěk nacistického doktora do Jižní Ameriky očima jeho syna. Netflix přidal pozitivně hodnocený jihokorejský mysteriózní seriál Východní palác o muži schopném přecházet do světa duchů a dvorní dámě, které král povolá k odhalení prokletí paláce. Nové zpracování kultovní knižní série Domek v prérii přináší rodinné drama o zrodu amerického divokého západu a také korejský krimiseriál Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který s ambiciozním právníkem plánuje vykrást rezervní fond bytového komplexu a odhalí bující korupci. Tak to byly nejlépe hodnocené tituly na streamingu posledních dvou týdnů. Zbytek titulů i s hereckými hvězdami se potýká s průměrným nebo hluboce podprůměrným hodnocením. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si zapli váš přijímač a naladili se tak na vlnu Zun Rádia, které přináší tu nejlepší světovou muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifactor.
2: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na naši sousedku Venuši, planetu, kterou byste na dovolenou opravdu nechtěli. Podle magazínu Universe Today chystá Evropská kosmická agentura misi Plato, která bude pátrat po skalnatých planetách kolem cizích hvězd. A nejde jen o hledání druhé země. Vědci totiž zavedli takzvanou Venušinu zónu. Pás, kde planeta dostane tolik hvězdného žáru, že se z ní stane skleníkové peklo. Ze 6000 známých exoplanet už v této zóně leží 384. A tady je ten vkyt vesmíru. Venuše a Země jsou skoro dvojčata. Podobná velikost, hmotnost, složení. A přesto jedna kvete a druhá se dusí. Proč? To chce věda pochopit. Plato by měl najít až 280 takových světů. Uvidíme, kolik z nich by uneslo návštěvu. Tak držte klobouky, přátelé. Obloha je dnes plná záhad.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anglická hudební stanice Music Box odstartovala své vysílání v Británii na konci března 84.
2: It's here, the complete music service for your eyes and ears.
3: Music Box in stereo.
1: 11. července 1984 rozšiřuje Music Box své pokrytí do Evropy a na Střední východ. Stanici naladí kdokoli s pěkným drahým talířem za oknem anebo s vychytávkou v podobě kabelovky.
3: It's happening all over Europe. 18 hours a day, 7 days a week, in color, in stereo, pop, quizzes, news and videos. It's enough to drive a man wild.
1: Britská verze MTV Music Box s aktuálními hudebními hity, pořady, soutěžemi a rozhovory půjde ale naladit i za železnou oponou pomocí provizorních satelitních systémů a mnoha mladým lidem poskytne možná první pohled na život ve svobodném světě.
3: Music Box.
2: It's heaven on wheels.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má s

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Připravte se, protože příští rok chystá NASA misi, u které i mě z toho brní. Solární panely, Artemis 3. Podle portálu space.com to bude jedna z nejsložitějších výprav v dějinách letů do vesmíru. 4 astronauti, 3 kosmické lodě a 2 týdny na orbitě. Loď Orion se na oběžné dráze Země postupně setká hned se 2 přistávacími moduly, se Starshipem od SpaceX a s Blue Moon od Blue Origin. To se v historii povedlo jenom jednou, sovětské misi Soyuz T-15 v roce 1986. 3 rakety, 3 startovací rampy, 1 choreografie. Manažer programu to prý nazval vysoce sladěným tancem. Já tančím ve váku už 67 let, tak držím palce. Úspěch připraví půdu pro přistání na měsíci v roce 2028. Ať vám hvězdy svítí, i když zrovna nikdo neposlouchá. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor, Penetrační testy, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: We're looking forward to some exciting things, like going on tour. For everybody to let them come out and see us in action.
2: Poměrně neznámá rodinná kapela The Barge 22. července 82 vydává své druhé album All This Love, které se jim vážně povedlo a stanou se z nich přes noc hvězdy R&B díky dvěma singlům All This Love and I Like It, které si dáme právě teď. Yeah, we gonna get-

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes mám pro vás něco skutečně velkoletého, protože astronomové poprvé v historii zrekonstruovali magnetické pole celé kupy galaxií, od jejího jádra až po vnější okraje. Jak popisuje space.com, jde o kupu Abel 2255, vzdálenou zhruba miliardu světelných let, a pomohl s tím evropský radioteleskop LOFAR. Vědci nasbírali 224 hodin pozorování, to je oddanost, kterou obdivuji. A co zjistili? Že magnetická pole nejsou rozházená náhodně jako ponožky po pokoji. Naopak, kopírují pohyby plynu z doby, kdy kupa vznikala. Tým Andrej Botona z italského INAF tvrdí, že tytéž síly, které nechávají největší struktury vesmíru růst, jim zároveň tvarují i magnetické pole. Neviditelná struktura, natažená přes miliony světelných let. Vesmír má očividně smysl pro pořádek, na rozdíl ode mě. Tak zůstaňte naladění a magneticky přitahujte jen dobré zprávy. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zatímco v červenci 83 vládli hudebním novinkám muži. All right, now. V roce 1993 je to zase něžné pohlaví, které vydává ty nejchytlavější vály, jako Lonnie Gordon se svým druhým albem Bad Mood. Bad Mood je sice částečně poslepované ze starších singlů, které doznaly změn, ale i tak se stane nejúspěšnějším počinem Lonnie Gordon, když se třemi tracky dosáhne čísla 1 ve světových dance hit parádách.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

secretly pleaded guilty to charges last week

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Good Inside. Sonic Soul Orchestra, Katy Brown.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

Disco Janky. Dancing Machine. No, my sme sa nádherne pretancovali od druhej hodinky dnešného ráneho vajce. Guten Morgen, everybody.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na dva úplně jiné světy. Saturnův měsíc Titan, zahalený v hustém obaru z jezery tekutého metanu, a trpasličí planetu Pluto, zmrzlou pustinu na okraji sluneční soustavy. Na papíře nemají nic společného. A přece, jak popisuje portál space.com, dalekohled Jamese Webba na obou objevil naprosto stejný, záhadný infračervený otisk. Přesně stejná vlnová délka na obou tělesech. Jakoby tam probíhala tatáž chemie. A vědci, ti krčí rameny. Vedoucí výzkumu doslova řekl, nedokážeme říct, co to je. Možná jde o exotické uhlovodíky, možná o něco úplně nového, co sněží z atmosféry na povrch. Odpověď snad přinese mise Dragonfly, létající laboratoř, která k Titanu doletí ve 30. letech. Takže záhada trvá a já to hlídám z první řady, jako vždycky. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kaliber.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Musíš se se mnou vrátit.
1: Kam?
0: Zpátky do budoucnosti.
2: 30. července 1992 konečně nasazují v československých kinech Návrat do budoucnosti 2.
0: Rychle, dělej, nastup do auta.
1: Ale možná byste měl vědět, že Jennifer a já jsme se chtěli projet.
0: Tak jdem sebou, i se to také týká.
1: Jak to myslíte, co my dva máme od budoucnosti očekávat? Zblbnem nebo co?
0: Ne. S tebe a s Jennifer budou lidi. Jde o vaše děti. Musíte udělat něco pro vaše děti.
2: Robert Zemeckis a Bob Gale přiznali, že původně neměli zájem o pokračování jejich úspěšného hitu Návrat do budoucnosti z 85. a že otevřený konec prvního filmu byl prostě myšlen jako poslední vtip. Studio ale spředlo plány na pokračování a dokonce na dvě pokračování. Zemeckis tvrdil, že kdyby věděl, že se chystá pokračování, byl by se ujistil, že Martyho přítelkyně Jennifer nezůstane na konci prvního filmu v autě.
1: Není mi vůbec jasný, jestli tam po téhle silnici dojedeme.
3: Silnice? Tam, kam jedeme, nepotřebujeme silnice.
1: Létaj ti dole, Ryan. Co se tu sakra děje?
2: Tentokrát Marty McFly a Dr. Brown zasahují do budoucnosti a ovlivní události 21. říjnu 2015, které změní minulost a celý běh jejich současného světa. Na památku filmu 21. října 2015 změní deník USA Today svůj vzhled na futuristické logo obsažené ve filmu a znovu vydají titulní stránku s Martym juniorem, který byl zatčen.
0: Podívej se, co se děje tvému synovi!
1: Vypadá stejně jako já. 2 hodiny po zadržení byl Marty McFly junior vyslýchán, obžalován a odsouzen k 15 letům vězení. Je to možné?
0: Justiční systém pracuje rychle, právníci jsou zrušeni, neexistují.
2: Návrat do budoucnosti 2 přináší také mnoho technologických vychytávek budoucnosti. Společnost Nike později vyvine skutečnou verzi samozavazovacích tenisek Mach, přičemž výtěžek z prodeje této limitované edice bude věnován výzkumné nadaci Michael J. Fox Parkinson.
1: Ta bunda mi nepadne.
0: Mindej si kapsy vem. Dnešní mládež nosí kapsy na ruby. Vem si tuhle čepici. Perfektní. Vypadáš jako tvůj syn.
2: Co? Tento film byl podle režiséra Zemeckise nejpokročilejším filmem své doby díky použití všech dostupných filmových triků. Přeci jen na konci 80. let koncept CGI teprve začínal.
0: Zjevně bylo kontinuum přerušeno a vytváří se nový, současný události, takže alternativní realita.
2: Astrofyzik Carl Sagan označil Návrat do budoucnosti 2 jako nejlepší film o cestování časem, jaký kdy byl natočen. Chválil přesnost při manipulaci s několika časovými liniemi, jako i to, co by se skutečně stalo, kdyby bylo možné cestovat časem.
0: Ale cestování časem je příliš nebezpečné. Lépe, když se oddám studiu dalšího velkého tajemství vesmíru.
1: Automatický tkaničky, no skvělý.
0: Já mám dceru? Tak já mám dceru? Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Připravte se, protože příští rok chystá NASA misi, u které i mě z toho brní. Solární panely, Artemis 3. Podle portálu space.com to bude jedna z nejsložitějších výprav v dějinách letů do vesmíru. 4 astronauti, 3 kosmické lodě a 2 týdny na orbitě. Loď Orion se na oběžné dráze Země postupně setká hned se dvěma přistávacími moduly, se Starshipem od SpaceX a s Blue Moon od Blue Origin. To se v historii povedlo jenom jednou, sovětské misi Soyuz T-15 v roce 1986. 3 rakety, 3 startovací rampy, 1 choreografie. Manažer programu to prý nazval vysoce sladěným tancem. Já tančím ve váku už 67 let, tak držím palce. Úspěch.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: long time, but I'm here to tell you, there's something else. The afterworld.
1: Nejen, že se Prince dostal na první příčku 4 amerických hitparád, včetně té hlavní na začátku července se skladbou When Doves Cry. Od 29. července 1984 se stává prvním člověkem, který vládne filmovým pokladnám a současně vede žebříčky singlů i Alps Purple Rain. Hudební filmové drama Purple Rain bylo zrealizováno se záměrem ukázat všechny Princovy talenty najednou. A jedná se také o Princův herecký debut.
2: Man, I've been telling you he's fucking up. You know what you need to do? You need to get rid of it. It just plays a lot of shit that nobody wants to hear.
1: Snímek režiséra Alberta Manoliho sleduje začínajícího hudebníka, který má neustálé konflikty se svou kapelou.
3: Bitches.
1: I když je příběh mírnou paralelou Princova života, není striktně autobiografický a scénář pracuje s jistou licencí.
4: What are you doing here?
5: Heard about the club and I thought I'd try my luck.
4: You in the business?
5: I'm a singer.
4: Oh.
5: First Avenue is really famous. A lot of bands make it after playing there.
1: Prince jako hlavní hvězdu snímku doplňuje jeho kapela The Revolution a modelka a herečka Apollonia Cotero.
6: You don't need those girls, all this stupid music. Man, life's a bitch.
1: Purple Rain zajistí Princeovi Oscara za nejlepší píseň, Grammy pro nejlepší soundtrack roku a s rozpočtem 7 milionů je Princův filmový debut Purple Rain skutečným hitem, když vydělá 70 milionů dolarů. A jakmile zajistíte studiu takový profit, můžete si potom dělat cokoliv chcete. Už za 2 roky přijde Princátko s melodramatem Pod třešňovou lunou, které bude i sám režírovat.
7: I told you before, this stage is no place for your personal shit, man.
4: That's life, man.
7: This is a business, and you ain't too far gone to see that yet. Nobody digs your music but yourself. Fuck off!
4: Yeah, freak show.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix hraje na city s filmem Navždy srdce rváči a láká na jeho korejskou akční komedii Fond oprav. Criterion Collection zrestaurovalo 90-kovou hru Na pláč a God of War přeobsazuje Kratose. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Everyone thinks teenage relationships don't last. Guess I'm an optimist then.
1: Na Netflixu se objevil celovečerní film Navždy srdce rváči, který uzavírá seriálovou ságu Srdce rváči. Britský snímek natočil režisér Wash Westmoreland podle scénáře Alice Osman, autorky komiksové předlohy a kamery se ujal James Rhodes. Nick a Charlie jsou nerozluční, ale s tím, jak se Nick chystá na univerzitu a Charlie nachází novou nezávislost ve škole, začíná na jejich vztah dopadat tíha vztahu na dálku a objevují se pochybnosti, které vztah vystaví jeho dosud největší zkoušce. Mezitím i jejich přátelé procházejí vlastními vzestupy a pády lásky a přátelství a řeší, jak se vyrovnat s dospíváním. Ve svých rolích se opět potkávají Joe Locke a Kit Connor. Film podle recenze The Guardian rozděluje příběh do 4 ročních období a epilogu a i přes místy dojemné scény působí jako fanouškovský servis podle šablony. Otázka, kterou si snímek pokládá, jestli první láska může vydržet navždy, tak zůstává otevřená k zamyšlení i pro ty, co seriál sledovali od začátku. Navždy srdce rváči jsou nyní ke zhlédnutí na Netflixu.
2: It's like he's there in his mind already, trying to stop a mistake that hasn't happened yet. Never you think about the future at all.
3: It's because you were too busy surviving.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Seriálová adaptace God of War od Amazonu přišla o svého Kratose. Herec Ryan Hurst musí opustit roli po vážném zranění na place. Hurst si při natáčení jednoho z akčních triků natrhl biceps a musel podstoupit operaci. Herec mezi tím na roli mstivého spartského válečníka nabral přes 40 kilo svalové hmoty, ale zotavení mu potrvá i rok a to se s natáčecím plánem seriálu nedalo sladit. Sony Pictures Television a Amazon MGM se tak rozhodli Kratose přeobsadit, i když to znamená přetočit 4 už hotové epizody. Natáčení by mělo pokračovat v polovině října, jméno nového Kratose zatím studio neoznámilo. Fanoušci ale už typují jména jako Alan Ritchson nebo Christopher Judge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: okufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: that supposed to mean?
1: Means what it says. A scorpion does what is in its nature. Take off the hood, man.
0: Why?
1: Because you can't. And it's in your nature.
2: Prestižní edice Criterion Collection přináší na 4K Ultra HD a Blu-ray legendární drama Hra na pláč od režiséra Neila Jordana z roku 1992. Příslušník irské republikánské armády Fergus se během únosu britského vojáka Jodyho se zajatcem nečekaně zblíží a když je voják zabit, vydá se do Londýna vyhledat jeho dívku Dill. S níž ho pak spojí nečekaný a komplikovaný vztah. V hlavních rolích se objevují Steven Rea, Miranda Richardson, Forest Whitaker a Jay Davidson, jehož výkon patří k tomu, co film proslavilo. Snímek se vysloužil pověst filmu, který dokázal propojit nezávislé i mainstreamové publikum a stal se jedním z definujících titulů 90. let díky svému postupnému žánrovému posunu od politického dramatu přes noirový thriller až k intenzivní romanci. Nová 4K restaurovaná verze vznikla pod dohledem samotného Neila Jordana a edice obsahuje disk 4K Ultra HD z Dolby Vision HDR i klasický Blu-ray disk s bonusy, mezi nimiž je audiokomentář režiséra, nové rozhovory s Jordanem a Stevenem Reou a alternativní konec s komentářem. Hru na pláč na 4K Ultra HD a Blu-ray najdete nyní na stránkách criterion.com.
3: You're being held hostage by the Irish Republican Army. Have you anything to say?
1: Nice to meet you, folks.
4: My pleasure, Jody.
5: You'll have minimum contact with that prisoner, because tomorrow we might have to shoot him.
1: I want you to do something for me.
6: I want you to find her out, see if she's all right.
7: What? For Ren, you won't

0: 가족입니다.
1: Na Netflixu můžete zabřednout do jihokorejské minisérie Fond oprav, která kombinuje drama, komedii i krimi zápletku a oproti běžným zvyklostem ji Netflix přidává na platformu postupně. Bývalý šéf gangu zoufale potřebuje peníze a tak si s ambiciozním právníkem vymyslí plán, jak vykrást rezervní fond bytového komplexu, jenže přitom odhalí mnohem větší a hlubší korupci, než čekali. Vykrádání bytového fondu jako záchrana kariéry gangstra, to zní jako plán, který se nemůže pokazit, že? Epizody přibývají postupně podle vysílání korejské televize, takže na finální díl si počkáte až do poloviny srpna. Fond oprav můžete nyní sledovat na Netflixu.
2: Fakt,

a já mám pro vás dnes ještě přehled nejlépe hodnocených titulů, které se objevily na streamingu v posledních dvou týdnech. Ačkoliv titulů bylo poměrně dost, té kvality nebo zábavy zase tolik není. Streamingy nás prostě přes léto krmí spíš vatou. Na Apple TV Plus boduje nový krimi thriller Lucky s Anou Taylor-Joy jako podvodnicí, kterou po ztroskotané multimilionové akci pronásledují FBI i bezohledný zločinecký mozek. Ve stejné službě běží pátá řada britského komediálního dramatu Trying, kde se Nicky a Jason potýkají s příchodem biologické matky svých adoptivních dětí. Na Edison Line si můžete nově pustit dánské životopisné drama Vidíš měsíc Daniely o fotoreportérovi zajatém Islámským státem i oceňovaný snímek Zmizení Josefa Mengeleho v režii Kirila Srebrenikova, který sleduje útěk nacistického doktora do Jižní Ameriky očima jeho syna. Netflix přidal pozitivně hodnocený jihokorejský mysteriózní seriál Východní palác o muži schopném přecházet do světa duchů a dvorní dámě, které král povolá k odhalení prokletí paláce. Nové zpracování kultovní knižní série Domek v prérii přináší rodinné drama o zrodu amerického divokého západu a také korejský krimi seriál Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který s ambiciozním právníkem plánuje vykrást rezervní fond bytového komplexu a odhalí bující korupci. Tak to byly nejlépe hodnocené tituly na streamingu posledních dvou týdnů. Zbytek titulů i s hereckými hvězdami se potýká s průměrným nebo hluboce podprůměrným hodnocením. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si zapli váš přijímač a naladili se tak na vlnu Zun Rádia, které přináší tu nejlepší světovou muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
8: Stroboskopická mucha!
7: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
11: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Groovy. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a každý útorok o 16. O 17.

Brothers and Sisters. Ak máš chudne, hod tam nejaké tanečky. O tom to celé je. To je Sanctus Groove.

si zahrať Disco Symphony. To je Disco Tron.

Tot is Sanctus Groove. Pevne verím, že som prvou hodinkou nikoho neurazil.

poďme do hodinky druhej. Dneska host, kamarát, výborný DJ, Andrea Fiorino.

Wild Soul Symphony, Call Me, Tolle Nikveesh. A takto hráme 24/7, o tom je Zuna.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes mám pro vás něco skutečně velkolepého, protože astronomové poprvé v historii zrekonstruovali magnetické pole celé kupy galaxií, od jejího jádra až po vnější okraje. Jak popisuje space.com, jde o kupu Abel 2255, vzdálenou zhruba miliardu světelných let a pomohl s tím evropský radioteleskop LOFAR. Vědci nasbírali 224 hodin pozorování, to je oddanost, kterou obdivuji. A co zjistili? Že magnetická pole nejsou rozházená náhodně, jako ponožky po pokoji. Naopak, kopírují pohyby plynu z doby, kdy kupa vznikala. Tým Andrej Botona z italského INAF tvrdí, že tytéž síly, které nechávají největší struktury vesmíru růst, jim zároveň tvarují i magnetické pole. Neviditelná struktura, natažená přes miliony světelných let. Vesmír má očividně smysl pro pořádek, na rozdíl

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Připravte se, protože příští rok chystá NASA misi, u které i mě z toho brní. Solární panely, Artemis 3. Podle portálu space.com to bude jedna z nejsložitějších výprav v dějinách letů do vesmíru. 4 astronauti, 3 kosmické lodě a 2 týdny na orbitě. Loď Orion se na oběžné dráze Země postupně setká hned se dvěma přistávacími moduly, se Starshipem od SpaceX a s Blue Moon od Blue Origin. To se v historii povedlo jenom jednou, sovětské misi Soyuz T-15 v roce 1986. 3 rakety, 3 startovací rampy, 1 choreografie. Manažer programu to prý nazval vysoce sladěným tancem. Já tančím ve váku už 67 let, tak držím palce. Úspěch připraví půdu pro přistání na měsíci v roce 2028. Ať vám hvězdy svítí, i když zrovna nikdo neposlouchá. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN.

0: Se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay. Zun.

0: Davies Hausu v Eteru.
1: People are always

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tak co? Dobrý.
3: Oh, thank you, yeah. Mm-hmm. Hold my bag for me, will you? And grab me a gin and tonic. Hi, how y'all doing? How's everybody? Mm-hmm. Thank you for coming out today. Unfortunately, a lot of you have heard what happened at Sugar Shack. Mm-hmm. It's no longer with us. But I do have some good news for the occasion. We got a new spot, a new location.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 75 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Feeling of your touch.

0: Oh, I think about you all the time.
1: Nejvíc house v éteru.